Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzpsk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

A ja vám za to pustím našu slovenskú popstar Adelu. Nech sa pri tom varení aj trochu opustíte, ale pozor na to, aby vám neprihorili veci, pretože to potom bude akože len tak míňať jedlo. Takže opustite sa pri Adele, ale nie až tak moc, hej?